Ty miluješ 80-ky a 90-ky. My ti ich hráme. Internetové fanrádio 80. a 90. V apke a na webe fanrádia.

a noci kolem. Ty jsi jako sen, co nikdy nezačíná, nekončí. Jak příliv oceánu, řešení hlavolamu, jak zem, co obrací se ke slunci.